0: Tomu se říká lhůta na rozmyšlenou, která dává spotřebitelům možnost změnit názor a odstoupit od smlouvy do 14 dnů od obdržení zboží nebo odsouhlasení služby. Spotřebitelé mohou své právo uplatnit a odstoupit od nákupu i bez udání důvodu.
1: Dalším důležitým právem je dvouletá zákonná záruční doba. To znamená, že pokud se ukáže, že výrobek, který jste v Unii zakoupili, je vadný nebo neodpovídá popisu, máte právo na to, aby vám jej prodejce bezplatně opravil nebo vyměnil, a to až 2 roky po zakoupení. Záruka se vztahuje na všechny produkty prodávané v Unii. Směrnice také klade velký důraz na bezpečnost spotřebitelů. I podle nového nařízení o obecné bezpečnosti výrobků, které vstoupilo v platnost v roce 2023, musí výrobky prodávané v Unii splňovat přísné bezpečnostní normy. To má zaručit, že neohrozí zdraví nebo bezpečnost spotřebitelů. Týká se všech výrobků, hračkami počínaje, přes elektroniku a kosmetiku a domácími spotřebiči konče. Evropská unie také zavedla mechanismy, které řeší situace, kdy se zjistí, že výrobek není bezpečný. V takových případech se musí stáhnout z trhu a spotřebitelé musí dostat náležité informace o veškerých rizicích, jimž mohli být vystaveni.
0: Nesmíme také zapomenout na naše digitální práva. Unie zareagovala na to, jak se rozšířilo nakupování online a digitální služby a přijala opatření na ochranu osobních údajů a soukromí spotřebitelů. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, známé jako GDPR, stanoví, jak mají podniky a organizace nakládat s osobními údaji svých zákazníků. To dává spotřebitelům větší kontrolu nad informacemi, které se jich týkají, a zajišťuje jejich odpovědné a bezpečné používání.
1: Co to tedy znamená pro vás jako spotřebitele v Evropské unii? Znamená to, že můžete nakupovat s důvěrou. Víte, že vás chrání předpisy o právech spotřebitelů, které vám zaručují spravedlivé zacházení, transparentnost a bezpečnost na trhu. Znamená to, že se o svých nákupech můžete rozhodovat informovaně a že v případě problémů budou vaše práva respektována. Vše nejlepší ke Světovému dni spotřebitelských práv.
0: Více podcastů si můžete poslechnout na Europarl Radio, internetovém rádiu Evropského parlamentu.
2: Καλώς ήρθατε στη σειρά επεισοδίων με τίτλο «Ιστορικές αναδρομές». Στη σειρά αυτή εξετάζουμε σημαντικά ιστορικά γεγονότα, καθώς και τον αντίκτυπο που είχαν τα γεγονότα αυτά στο πέρασμα του χρόνου. Στο σημερινό επεισόδιο θα μιλήσουμε για έναν από τους πιο καθοριστικούς σταθμούς στην ιστορία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, τη Συνθήκη του Μάστριχτ. Θα δούμε επίσης ποιες αλλαγές επέφεραν στη συνθήκη αυτή λίγα χρόνια αργότερα η Συνθήκη του Άμστερνταμ και η Συνθήκη της Νίκαιας. Θα μιλήσουμε επίσης για το ιστορικό πλαίσιο μέσα στο οποίο τέθηκαν σε ισχύ οι συνθήκες αυτές. Τι απασχολούσε τότε τους ανθρώπους στην Ευρώπη και πώς άλλαξαν τελικά τη ζωή μας οι συνθήκες που υπογράφτηκαν εκείνη την εποχή.

0: économie circulaire et neutre en carbone. Cette stratégie contribuera à atteindre à la fois les objectifs de développement durable 2030, ceux de l'accord de Paris sur le changement climatique, et ceux de la politique industrielle de l'Union. La stratégie sur les plastiques vise à protéger notre environnement et à réduire les déchets marins, les émissions de gaz à effet de serre, ainsi que notre dépendance aux énergies fossiles importées. Plus spécifiquement, cette politique a pour objectif de modifier la façon dont les produits en plastique sont conçus, produits, utilisés et recyclés. Elle vise ainsi à favoriser la transition vers une économie durable des matières plastiques. La politique de l'Union soutient également des modes de consommation et de production pour des plastiques plus durables et plus sûrs. Elle encourage de nouvelles possibilités en matière d'innovation, de concurrence et d'emploi. Et enfin, elle donne l'exemple au niveau mondial. Pour conclure, le plastique est un matériel essentiel à notre économie et à notre vie quotidienne. Mais il peut avoir des conséquences négatives graves sur l'environnement et la santé humaine. La campagne « Combattre la pollution plastique » de la Journée mondiale de l'environnement 2023 organisée par les Nations Unies vise à encourager la sensibilisation à ce sujet et les actions pour lutter contre ces problèmes dans le monde. La route est encore très longue. Mais grâce à la stratégie européenne sur les matières plastiques, le Parlement s'applique à lutter contre la pollution plastique et à protéger notre environnement. Cette émission vous est présentée par le Parlement européen. Retrouvez davantage d'informations sur le site de son think tank.
1: Kes aitasid kujundada Euroopa just selliseks, nagu me seda täna tunneme? Euroopat ei kujundanud mitte ainult institutsioonid ja aluslepingud, vaid eelkõige inimesed. Inimesed, kes kaitsesid demokraatiat, edendasid inimõigusi ja vähendasid riikide vahelisi erimeelsusi, aidates Euroopal lõimuda. Nende töö tunnustamiseks asutas Euroopa Parlament Euroopa teenete märgi. See on esimene omataoline autasu, millega liidu institutsioon avaldab tunnustust üksikisikutele, nende silma paistvate teenete ja ühiskonda edasi viivate saavutuste eest. Esimesed teenete märgi kavalerid kuulutas välja Euroopa Parlamendi president Roberta Metsola, kes sõnas:
2: Europe has always been built by remarkable women and men from across society.
1: Euroopat on kujundanud mitmed silmapaistvad ühiskonna liikmed, nii mehed kui ka naised, kellel on olnud julgust jätta selja taha meie heitlik minevik, ületada erimeelsusi, kõrvaldada takistusi, kukutada diktaatoreid ja lahendada kriise, et edendada siinset elu ja luua Euroopale parem tulevik. Selline pingutus väärib tunnustust. Ja sellepärast ongi parlament asutanud Euroopa teenete märgi, et tõsta esile inimesi, kes pole Euroopasse mitte üksnes uskunud, vaid on aidanud seda ka ise kujundada.
2: To honor those who did not simply believe in Europe, but who helped build it.
1: Teenete märgi saajaid on eri valdkondadest, nii poliitikast ja diplomaatiast kui ka inimõiguste teaduse ja kultuurivallast. See näitab, et eurooplastel on võimalik Euroopa kujundamisele kaasa aidata väga mitmel viisil. Euroopa teenete märk jaguneb kolme järku. Kõige kõrgema tunnustuse saajat nimetatakse teenete märgi kõrgeimaks kavaleriks. Selle tunnustuse pälvisid Saksamaa endine liidukantsler Angela Merkel, Poola demokraatliku ametiühingu liikumise solidaarsus endine juht ja Poola endine president Lech Wałęsa ning Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi. Mitmed teised silmapaistvad ühiskonnategelased pälvisid esimese või teise järgu teenete märgi, ehk kavaleri või auväärse kavaleri auastme. Tunnustuse pälvinute hulgast leiab nii endisi presidente, poliitikuid, teadlasi kui ka loomeinimesi, kes on andnud oma tööga olulise panuse Euroopa lõimumisse ja Euroopa väärtuste kaitsmisesse. Näiteks pälvisid tunnustuse Iirimaa endine president Mary Robinson, toiduabi andmisega tegeleva vabaühenduse World Central Kitchen asutaja Jose Andres ning Iiri bändi U2 liikmed. Euroopa teenete märk asutati 2025. aastal ja sellega tähistati Schumani deklaratsiooni allkirjastamise 75. aastapäeva. Tegu oli märgilise sündmusega, sest just selle deklaratsiooni allkirjastamist loetakse sageli tänapäevase Euroopa Liidu alguspunktiks. teenetemärk on oluline, sest Euroopa Liit on midagi palju enamat kui vaid liidu institutsioonid ja poliitika. Euroopa Liit on eurooplased, kes uskusid ühtsesse Euroopasse ja aitasid seda ideed ellu viia. Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Lisateavet leiate Euroopa Parlamendi veebisaidilt.
3: Představte si, jak vcházíte do pekařství v Paříži. Kupujete si croissant za euro 50, na to nastupujete do vlaku směr Brusel za 90 eur a poblíž tamního náměstí Place du Midi si dáváte vyhlášené slávky na víně s hranolkami za 25 eur. To všechno, aniž byste museli hledat směnárnu a řešit kurz. Dnes je to úplně normální, ale před 30 lety překročení hranic mezi státy EU znamenalo, že musíte každou chvíli měnit peníze a jste vydaní na milost a nemilost soustavně se měnícím směnným kurzům. Co kdysi bylo nevyhnutelnou součástí cestování, dnes v Evropě nahradilo každodenní pohodlí spojené s eurem. Jednotná měna 21 evropských zemí přinesla bezproblémové cestování, nakupování a placení na celém jejich území. V této epizodě ze série Historie a fakta se dozvíte, jak se euro stalo základním kamenem evropské integrace a co dnes znamená pro občany a podniky v EU. Euro je mnohem víc než jen měna. Je to jeden z nejviditelnějších symbolů evropské integrace a jeden ze základních kamenů ekonomického projektu Evropské unie. Denně s ním platí více než 350 milionů lidí po celé Evropě. Jak eurozóna vlastně funguje? Jak některé země přešly na euro? A jakou roli v tom všem hraje Evropský parlament? Myšlenka jednotné měny se zrodila už koncem 60. let. Až Maastrichtská smlouva z roku 1992 však načetla konkrétní plán, jak ji vytvořit. Stanovila přísné podmínky, které musí země splnit, pokud chtějí měnu přijmout. To jsou tzv. Konvergenční kritéria, jež sledují 4 cíle. Stabilní ceny, odpovědnou rozpočtovou politiku, předvídatelné úrokové sazby a solidní, stabilní měnu. Každá země zkrátka musela prokázat, že její ekonomika je na vstup do eurozóny připravená. Euro bylo oficiálně zavedeno v roce 1999. Nejprve ale jen pro elektronické platby a finanční transakce. Eurobankovky a mince přišly na řadu o 3 roky později, 1. ledna 2002. Tehdy nahradili národní měnu 12 unijních států. Šlo o jednu z největších změn na poli měny v historii. Do oběhu bylo vysláno přes 15 miliard bankovek a 52 miliard mincí. Dnes tvoří eurozónu 21 unijních zemí, které přijaly euro jako svou oficiální měnu. 5 zemí, kromě Česka, ještě Maďarsko, Polsko, Rumunsko a Švédsko, euro zatím nezavedli, ačkoliv se právně zavázali, že tak učiní, jakmile splní konvergenční kritéria. Jedinou výjimkou je Dánsko, které si roku 1992 vyjednalo, že do eurozóny nevstoupí. Sdílení společné měny znamená také společnou odpovědnost. Jelikož země používají stejnou měnu, musí vzájemně pečlivě koordinovat svou hospodářskou politiku, aby měnu udrželi stabilní a vytěžili z ní co nejvíc. Taková koordinace probíhá v takzvané euroskupině, na zasedáních ministrů financí zemí eurozóny, kde se pravidelně řeší aktuální ekonomické výzvy, plány růstu a rozpočtové politiky. Přechod na euro nebyl jen o tom, že se vytisknou nové bankovky. Šlo o obrovský projekt, do kterého byla zapojena spousta nejen právních a ekonomických expertů. Cestu pro hladký přechod připravila dvě klíčová unijní nařízení. Ta zajistila, že se změna nedotkla věcí, jako byly pracovní smlouvy, hypotéky či úspory lidí, a konverze staré měny na euro byla transparentní a spravedlivá. Zkrátka od prvního dne byla zaručena právní návaznost a ekonomická přiměřenost. Díky euru se také podniky obchodující v eurozóně zbavily směnných poplatků a nejistoty plynoucí z měnících se kurzů. Přeshraniční obchod, investice a cenová transparentnost se zjednodušily a začaly být lépe předvídatelné. Středobodem eura je Evropská centrální banka, neboli ECB, sídlící ve Frankfurtu. Společně s centrálními bankami jednotlivých zemí eurozóny tvoří tzv. Eurosystém. Jejím hlavním úkolem je udržovat cenovou stabilitu, utvářet měnovou politiku eurozóny a starat se o to, aby finanční systém dobře fungoval. Je nezávislá na politickém vlivu, což jí dává důvěryhodnost a díky čemuž se doma i v zahraničí těší důvěře i euro. Evropský parlament hraje ve fungování eura od začátku důležitou roli. Pomáhá formulovat zákony, jimiž se euro řídí, a dohlíží na správu ekonomických záležitostí a na činnost ECB i dalších unijních orgánů. Zajišťuje, aby byl v debatě o finanční stabilitě, ochraně spotřebitele či o ekonomických reformách slyšet i hlas občanů. Hodně lidí je přesvědčených, že kvůli euru všechno podražilo. Je pravda, že bezprostředně po přechodu na něj ceny některých každodenních položek znatelně stouply. Když se ale podíváme na oficiální data o inflaci za celou ekonomiku, nabídne se nám jiný obraz. Nezávislé průzkumy ukázaly, že zavedení eurobankovek a mincí způsobilo jen malé jednorázové zvýšení inflace, řádově jen o několik málo desetin procentního bodu. Jinými slovy, u několika nejčastějších druhů zboží ceny skutečně vzrostly a lidé to ve svém každodenním životě pocítili. Ale celkové životní náklady nevyskočily vzhůru jen kvůli euru. Mnohem větší vliv na chování cen měly jiné faktory. Mzdy, ceny energií, všeobecná hospodářská situace a podobně. Stejně jako Evropa se euro vyvíjí díky výzvám, které se mu staví do cesty. Po finanční krizi roku 2008 a dluhové krizi eurozóny vznikly nové nástroje na její ochranu a její lepší finanční správu, například Evropský mechanismus stability. Díky lekcím, jimiž si prošla, je dnes jednotná měna odolnější a stabilnější. Kromě 21 unijních zemí, kde je oficiální měnou, se eurem platí i mimo Evropskou unii v Andoře, Monaku, San Marínu, ve Vatikánu, Černé hoře a Kosovu. To ukazuje, že euro má svůj význam a přitažlivost i za hranicemi Evropské unie. Do budoucna se bude euro dál vyvíjet. Kolem roku 2029 se ECB chystá spustit digitální euro. Tato nová forma peněz hotovostní měnu nenahradí, ale bude ji doplňovat a přizpůsobí ji digitální éře. Veškeré další kroky budou věcí diskuze mezi všemi orgány Evropské unie, včetně Evropského parlamentu, tak, aby bylo vše transparentní, bezpečné a důvěryhodné. Od společné měny ke společné odpovědnosti. Evropský projekt stojí na důvěře, spolupráci a neutuchající vůli držet krok s měnícím se světem. A euro má v jeho samotném středu své místo. Tento podcast pro vás připravil Evropský parlament.

Poslanci a poslankyně zvolení do Evropského parlamentu v něm mohou zastávat různé funkce. Mohou například parlamentu předsedat, mohou se připojit k jeho výborům nebo se stát pozorovatelem či pozorovatelkou. To je pozice, o které se moc nemluví, není ale o nic méně důležitá než kterákoliv jiná. V této epizodě se blíže podíváme na to, co být pozorovatelem vlastně obnáší. Kdo se jim může stát, jaké má povinnosti a jak vůbec jeho práce vypadá. Volby jsou základem fungující demokracie. Pozorování nebo také monitorování voleb je způsob, jak zajistit, aby volby byly spravedlivé, svobodné a demokratické. Evropský parlament v tomto procesu hraje důležitou roli, neboť k pozorování voleb v nejrůznějších zemích vysílá své vlastní delegace. Tedy samozřejmě, pokud jej o to orgány dané země požádají. Volby v zemích mimo Unii takto Evropský parlament pozoruje už od roku 1994. Pokud jej nějaká země o monitorování svých voleb požádá, vypraví parlament delegaci na takzvanou mezinárodní volební pozorovatelskou misi. Na té jeho pozorovatelé úzce spolupracují se zástupci Evropské rady, Evropské komise a dalších mezinárodních institucí. Za posledních 20 let vypravil přes 200 takových delegací do zhruba 75 zemí. V současnosti se nějaké volební pozorovatelské mise někde ve světě účastní až 12krát do roka. Delegace parlamentu se zpravidla připojují k již probíhající dlouhodobější misi vedené buď Evropskou unií nebo Úřadem pro demokratické instituce a lidská práva v rámci Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě. Poslanci a poslankyně Evropského parlamentu hrají na těchto misích zásadní úlohu. Každou z nich vede poslanec nebo poslankyně Evropského parlamentu, kterého nebo kterou předtím jmenoval místopředseda či místopředsedkyně Evropské komise vrchním pozorovatelem, respektive vrchní pozorovatelkou. Parlamentní delegaci většinou tvoří 7 poslanců nebo poslankyň z různých politických skupin. V zemi, v níž se konají volby, zpravidla stráví 4 až 5 dní, během nichž se setkávají se zástupci místních úřadů, politických stran a neziskových organizací, ale také s dalšími pozorovateli. V průběhu samotných voleb pak sledují otevírání a zavírání hlasovacích místností, hlasování jako takové a také sčítání hlasů ve volebních místnostech i jinde. Účastní se rovněž tiskové konference, na níž představují svá předběžná zjištění. Co by poslanci sami na vlastní kůži zažili, jaké to je ucházet se o veřejnou funkci a vědí, jaké výzvy se s volbami pojí. Celé situaci tak velmi dobře rozumí a monitorování voleb je tak o to efektivnější. Svou přítomností navíc pozorovatelskou misi zviditelňují a dodávají jí legitimitu. Poslanci se na misi přirozeně řídí přísným etickým kodexem. Nesmí být ve střetu zájmů a nesmí nijak zasahovat do procesu voleb ani se nijak vyjadřovat ke kandidátům a politickým záležitostem.